Vítejte pod pálavou a vítejte u Blahoška ve vinařství Marvin. Právě tady začíná to, kvůli čemu jsme za Blahoškem vlastně přijeli. Nejen ochutnat víno, ale poslouchat člověka, který mu rozumí, který ho zná z vinohradu až po láhem.

0: dětské ambulance. Pediatrickou péči pro děti z města a okolí od 1. září 2026 v areálu školy zajišťuje nemocnice Strakonice.
1: Je to záležitost, která se týká určité spolupráce u českých nemocnic, když

0: Teda pojedu na mistrovství světa s Nazirem do Šamorína na Slovensko.
1: Je to extrémní sport. Je to opravdu extrémní sport. Teď snad někde ve Francii zjistili, že když ujedeš 160, tak je to fyzicky stejně náročný, jako uběhnout.

0: To je blázinec. Takže tam jsme to takhle prošli, no vrátili jsme se dobře, měli jsme tam takový taky...
1: Nestali se součástí slavnostní tabule, takže
0: my jsme, ono se ví,

úžasnou podívanou byla Uherská pošta. Jediný jezdec při ní ovládal najednou 6 koní, stál na hřbetech 2 zadních a před sebou vedl 4 další. A jako by už to samo nebylo dost náročné, celá šestice společně překonávala také překážky. Síla, rychlost, přesnost a naprosté soustředění. Jediná chvíle, jediný pohyb a 6 nádherných zvířat, která musí se svým jezdcem tvořit dokonale sehraný celek. Pak přišla strhující jigitovka. Ukázka jezdecké akrobacie, odvahy a mimořádné obratnosti, při které se jezdec i kůň pohybují v dokonalém souladu a často až za hranicí toho, co divák považuje za možné.

0: Hluboká nad Vltavou nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům během celého roku široký a pestrý kulturní program. Koňské slavnosti města Hluboká nad Vltavou jsou jednou z krásných akcí, které do něj neodmyslitelně patří. Připomínají tradici, představují mimořádné jezdecké umění a dokážou spojit malé i velké návštěvníky. Protože vztah člověka a koně je příběhem, který už trvá celá staletí. A na Vondrově bylo znovu vidět, že rozhodně ještě nekončí.
1: S novým školním rokem začala v základní škole Smetanova ve Vimperku nová etapa dětské ambulance. Pediatrickou péči pro děti z města a okolí od 1. září 2026 v areálu školy zajišťuje nemocnice Strakonice.
2: Je to záležitost, která se týká určité spolupráce u českých nemocnic, když v Prachatické nemocnici byla ukončena činnost dětského oddělení lůžkového a shodou okolností tohleto oddělení zajišťovalo několik let tu péči i praktického lékaře právě ve Vimperku. No a po domluvě došlo k tomu, že tu péči přebírá lůžkové oddělení nemocnice ve Strakonicích a budou sem dojíždět právě z tohoto oddělení lékaři vykonávat tu činnost praktického dětského lékaře. Ani tak nešlo o stavební úpravy, protože ta ordinace už existovala v této škole, ale bylo třeba znovu vybavit především mobiliářem ty prostory, zařídit kvalitní internetové připojení, protože ten náš lékař, který tady bude fungovat, bude mít na stole ve svém počítači přesně ty informace, jako kdyby seděl uvnitř Strakonické nemocnice.
3: Ty provozy jsou oddělené, vstup v podstatě do ordinace je také oddělený mimo areál školy, takže na chod školy nemá žádný vliv. Po ukončení smlouvy s nemocnicí Prachatice a navázání nové spolupráce s nemocnicí ve Strakonicích se nám provozně nic nezmění, ale jsme velmi rádi, že v našich prostorách bude nadále dětský pediatr působit.
4: Před lety tady skončila paní Zubařka a přemýšlela,

0: bylo prostě jednoznačné, já budu kardiochirurg. Takže...
1: No ale kardiochirurg nejseš, ne?
0: Přesně tak.
1: To ještě musíme vysvětlit, protože já se blízknu, dovolíš chvilinku, divákům, že vlastně kardiochirurg,

jako nejlepší je, když ti v noci v jednu hodinu zazvoní telefon, že tam přivezli infarkt. Zazvoní ti telefon, máme tady infarkt.

protože mamka jezdí na koni. Mamka teda nejezdí závodně, ale jezdí drezuru, takže ta mě naučila takový ty základy, jako jak jezdit na koni, jak sedět na koni a tak.

0: Vybírali mi to.
1: Oni si vybírali mýto na té silnici a z toho byli živí. No a tak jsme jeli, potom jsme prohlídli jsme si to, už jsme je pak neviděli. A

stále je baletkou. Před lety si vlastními silami přebudovali venkovskou stodolu v nedalekém Chlumu. A právě tam jedeme s naším štábem na krátký

0: se učit trošku předčasně a trošku taky, ale za svý a ze svýho času. A
1: prostě do Německa se jezdil.
0: Do Německa, jako byla to krásná doba. Člověk měl spoustu